ne zamudite skupine Gaučo Nuevo v Domžalah v Blue Nautu ob 21. Želimo vam lep preostanek petka in še lepši vikend. Radio SI.